0: Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítejte u pořadu Rádio Dráťák, vysílání ORF pro českou národnostní menšinu ve Vídni. Ať už nás posloucháte živě nebo prostřednictvím podcastu, od mikrofonu vás zdraví Martina Pfeffer. Pavel Schubert a Laco Hudec Schubert kráčejí životem společně už více než 20 let. V roce 2015 svůj vztah stvrdili registrovaným partnerstvím v Česku. Dnes žijí ve Vídni a vychovávají dvě děti, pětiletou Nelu a tříletého Liona. Jaká byla jejich cesta k rodičovství a co všechno přinesla adopce a pěstounská péče? O tom si budeme povídat v dnešním pořadu. Přejeme vám příjemný poslech. Při našem setkání u nich doma ve 4. vídeňském okrese jsme se vrátili na úplný začátek, do doby pandemie koronaviru, kdy jeden telefonát změnil jejich život.
1: No, byla korona a byl lockdown a byl takový ten nejhorší, kde vůbec nemohli jsme chodit na ulici, takže z domova jsme pracovali. Takže jsme pracovali vlastně v jedné místnosti s Lacem. Já jsem měl svůj kancelář, ale co ještě šil v té době. A Ada rozvonil telefon, já jsem akorát v tu chvíli začínal nějaký pracovní call. A ježiš, mám nějaký neznámý číslo, to nebudu zvedat, jakoby kašlu na to. A pořád to volal, tak jsem to zvedl. A jenom jsem stačil říct, že ne, já teďka nemůžu, za 20 minut zavolám později zpátky. A ta paní byla, no jo, ale určitě zavolejte, protože to je důležitý. Jasně, nějaký podezírání, že bych nezavolal. A v tu chvíli jsem začal uvědomovat, když jsem potom byl na tom pracovním kole, že asi to bude něco s dítětem, protože to byla paní naše sociální pracovnice. Řekl jsem to Lacovi, Laco ten byl úplně vedle. A pak jsme zavolali naspátek a pak jsme se dozvěděli více, že to holčička, která se narodila včera, že byl čtvrtek a ve středu se narodila, 7.07 a vzali jsme se co 20 minut, půl hodiny čas na rozmyšlení a po těch 20 minutách potom jsme zavolali zpátky, že tak teda ano. A druhý den jsme šli do nemocnice. Papíry všechny jsme museli vyřizovat, ještě testy na koronu se museli vyřizovat.
2: Na Slovensku bol plán tak, že pôjdeme na Slovensko, lebo na Slovensku to bolo otvorené všetko. Tuto boli iba drogerie a potraviny otvorené. A že pôjdeme na Slovensko nakúpiť veci pre novorozenie. A proste sme zavolali do porodnice a pani nám povedala, že nie. Prídete hneď do nemocnice, aby nebola sama. Tak sme prišli a potom sme vlastne stáli a taký najväčší predel medzi našim životom pred a po boli vrata, na ktorých bolo napísané Nur für Eltern. A vlastne, ktoré boli otváracie a potom, keď už sme prešli týmito dverami, tak už nešlo cesty späť.
1: Pak bolo krásne, že vlastne ty si tam zostal jednu noc a druhý den už sme jeli domov. Přišel doktor a poklepal Nelinku jako po zádech, jestli je všechno v pořádku. A
2: pýtal se nás, are you ready to go home? A my, že hej.
1: Tak jsme jeli
2: a jsme se ho pýtali, že proč tak brzo, můžeme jít domů. A on zrazu, že nemocnice jsou pre chore děti, ne pre zdravé. Tak jsme išli domů a Nela mala 3 dny a išli jsme domů. No.
0: A jak dlouho jste čekali na adopci?
2: Skoro 2 roky.
1: Když se musí člověk přihlásit na Jugendamt, na MAELF, tam se vlastně vůbec jako začíná člověk bavit, jestli by to mělo jít směrem na adopci nebo pěstounství. Takže ono to vlastně trvá, než se jakoby člověk v tom zorientuje. Pak musí se projít takovým určitým vzděláním nebo kurzama. Kurz spíš, kde je to spíš o tom, že ty sociální pracovnice potřebují vědět, OK, kdo jsme my jako lidi, jak spolu fungujeme. Nakonec napíšou posudek na nás, jestli vlastně to doporučují nebo ne. A třeba možná i typově, jaké děti by se asi k nám hodily.
2: Oni musí zjistit, či to zvládneme. To je jediné, ale je to hrozně příjemný proces. Je to jako ten proces byl hrozně fajn. A aspoň za mě, myslím si, že i za Pavla je, že ty sociální pracovničky nejsou ty ježibaby s velkým nosom, které tě pronásledují a hledají tvoje chyby, ale oni prostě hledají v tebe to nejlepší, protože jim jde o ty děti, které se narodí a oni vlastně tě sprevádzají tím vývojem na to, aby si vlastně ty na konci to zvládol, protože vlastně my jsme se stali rodiči během sekundy. a vlastne tam není tá príprava toho, tých 9 mesiacov tehotenstva, alebo príprava, že kedy sa teda rozhodneme a zrazu to sa stane v sekunde a my sme vlastne z 0 na 100 boli tak a teraz presne naši kamaráti sa stali takto, že oni čakali jeden deň. Fakt, my sme čakali skoro 2 roky, oni jeden jediný deň, keď odovzdali papiere, tak druhý deň im volali. A prežili sme to z druhej strany, kedy vlastne jeden z tých kamarátov prišiel k nám a my sme išli s ním, teraz ja som išiel s ním do drogerky a v tej drogeri som mu ukazoval, toto potrebuješ, to, taký ten základný balíček. Dneska už sú skúsení rodičia, ale fakt, že je to hrozne rýchle a oni potrebujú, tí sociálni pracovníci, si byť istý, že ty to proste zvládneš, pretože to dieťa nie je kaktus.
1: Ale hlavne sme to mali dobrý, jak byla korona, to vlastně, když se narodil, byla korona, byl ten celý lockdown a naštěstí vlastně nebylo otevřeno, protože bychom asi šli a koupili jsme všechno a dvakrát, třikrát a ty nejlepší věci. A takhle to bylo vlastně Wilhaben, no. Kočárek, tak kde mám kočárek, že já jsem jezdil vlastně po celém Vídni a všechny věci jsem přivážel domů. No.
2: Ne, jako představ si, že se staneš rodičem za sekundu a ještě si gay pár, takže jdeš do velkého, do největšího dětského obchodu, přijdeš tam, chceme všetko, nejdražší a dvakrát, takže jako, lebo jinak to nejde. Takže to bylo naše jediné štěstí, že jsme nakupovali na Wilhaben a zostalo to do dnešného dňa takto, no, že...
0: Jaký byly ty začátky, najednou máte doma?
2: Boží.
1: Boží.
2: Tak jsme lietali.
1: Přesně.
2: My si připomínáme ten pocit, to prostě lietaš. Ten pohled na adopciu alebo na pestunstvo je velmi taký jako zakrytý nějakým způsobem. Veľa lidí má o tom pochybnosti, veľa lidí má na to svůj názor, který nám všetci nutně potřebovali rozprávat, i když nás nezajímal. Do toho gay adopcia má hrozně veľa všelijakých jako filtrov, nazvíme to, cez které se lidé na to pozerají. Do toho veríš, že se to stane, do toho nevíš, či se to stane, poznáš veľa příběhů, které se nestaly, alebo lidé často radi rozprávají o zlých príbehoch, ale my sme stále verili. My sme stále verili, že možno sa to stane a ono sa to zrazu stane. A ty zrazu sa staneš tým rodičom cez tie všetky ako hodiny a presviečanie aj samého seba, nelen ostatných a zrazu ti zavolajú proste. To si iba počula, alebo čítala si o tom v knihách a zrazu sa ti to stane. Ja som plakal, to ako ja som bol hneď. Potom sme boli ticho, potom sme sa nezastaviteľne smiali. Proste to bolo úžasné. No a fakt ako 2-3 mesiace to sme lietali s vzduchom. To proste to bolo...
1: V tom neznámu vlastne. Nám trvalo třeba, jak sú vlastne jakoby prášek, mléko, tak mě trvalo asi, já nevím, 5 minut, než jsem pochopil, kolik těch žiček se nám vlastně dává.
2: No.
1: Protože nechtěl jsem vlastně, aby málo nebo hodně a aby to bylo úplně přesně.
2: Pomalým nožikom jsme odrezávali tu lyžičku toho mléka, aby to bylo přesně.
1: A pak člověk zjistí, že vlastně, ježiš, to je jedno, tak nám dám dvě
2: žiček. Trošku, keď sami jako. No to
1: a
2: jsme lietali.
1: A bylo super, že vlastně, že jsme byli sami. Byl lockdown, tak nemohli ani moje rodiče, ani tvoje rodiče přijet.
2: Museli jsme to prostě zvládnout. Ani hébame nemohla vtedy, že to se objednávalo a roušky a nevím co, že museli jsme to zvládnout. Pochopitelně, že nejbližší byli vždycky na telefonu nám pomáhat. No takže prvé 2-3 měsíce jsme lietali vzduchom, to bylo úžasné, náročné, jasné. Ale
1: hlavně jsme říkali, že vlastně to je strašně jednoduchý zároveň.
2: Lebo Nela výborně spala. Prostě to bylo fakt jako, že 4 hodinky spala, potom se zobudila. To bylo velmi jako easy.
1: A po těch dvou měsících
2: ta únava prostě přišla. Já jsem žehlil, si pamatuju, jsem žehlil asi 85. bodičko růžové, protože nám všetci začali zvážet věci a my jsme hovorili, jasné, dávajte. Tak já jsem to rozděloval podle těch velkostí. No. Pavel pracoval a my jsme se zrazu viděli obidva, jak si my jsme byli strašně unavení. Fakt po tých 3 mesiacoch to prišlo na nás. No ale pozri sa, no. Za 2 roky sme sa rozhodli, že chceme druhé. Takže zvládli a potom s Leonom to bolo inak.
0: Únava je ale od dalšího dítěte neodradila. Rozhodnutí prišlo ve chvíli, kdy doma zůstal kočárek.
2: Začalo to tým, že sme nemohli predať kočár.
1: A teď je to venku.
2: A Pavel sedel pri počítači a tak sa na mňa otočil a povedal, že a nebudeme mať druhé? A my sme nad tým nepremýšľali, pretože tuto je zákon, že musíš mať, že prvé bude biologické, alebo si adoptívny rodič, a druhé, keď chceš mať akože sociálne dieťa, nazvime to, tak môže byť iba v pestúnskej starostlivosti. A zrazu Pavel, že či nebudeme mať druhé a jo, že to za týždeň príde naša sociálna pracovnička, tak sa spýtame. No, tak
1: ale nebolo to tak, ako že by sme OK, dohodnuto vlastne, rozhodnuto. Nebolo to vlastne to.
2: A my, že tak poďme sa spýtať, aké sú možnosti. A o týždeň prišla sociálna pracovnička. My sme sa jej spýtali, že teda, že aké sú možnosti. Tej zasvietili očička. Povedala, že aj 10 detí nám dá. Že proste hneď, že jasné, lebo už videla, že Nela je, dobre sa o ne staráme, rastie, všetko bolo v poriadku. A zrazu nám začala rozprávať všetky tie veci, čo sú potreba a ona odišla a my na seba, že takto rýchlo, to sme nečakali, ale nebolo to tak rýchle, potom sme museli ešte ísť do vzdelanie, ale to bolo víkendové vlastne iba, pretože už ten základ, ten ročný sme mali.
1: Tam byly dvě podmínky.
2: Dvě podmínky, že
1: do tvých 40.
2: Do mojich 40. To bola jediná, ktorú sme povedali ako tej sociálnej pracovničke. A potom my doma sme si povedali, že ešte leto by sme chceli byť sami. Pravda je, že keď sme sociálnej pracovničke povedali, že do mých 40, tak ona povedala, že je to veľmi triezve rozhodnutie, že za čo má radosť. A druhé, že to dáme, lebo to bolo asi rok a pol. No a my sme si doma povedali, že ešte leto by sme chceli byť sami. Keby prišlo dieťa skôr, tak jasné, že povieme áno. No a my sme boli na Sardinii, na poslednej dovolenke vlastne to bolo v září. Vraciame sa z pláže a ja som ukázal Pavlovi telefón.
1: Poslední deň, nejak
2: dokonca. No. A Pavlovi som ukázal telefón s divným číslom.
1: 400 Pavel... 01 4000, no. To je vlastne magistra.
2: A Pavel sa na mňa pozrel a povedal, že je to tady. Je to tady. Tak sme zavolali a vlastne tiež nám povedala všetky informácie, ktoré o Lyonovi vedela.
1: Bylo to iný. Vlastne bolo to tak, že sme, to asi skoro mesiac to trvalo.
2: Nela bola trojdenná a Lyon mesačný. Ale to iba kvôli tomu, že tam sú iné náležitosti a byrokracia vlastne. Takže obidve deti takéto miminka, no krásne.
1: Hlavne oni dva sa milujú. Je na tom geniálne vidieť spolu. No.
2: A my sme totiž sa videli, že my sme boli, niekde sme cestovali a videli sme tie dve deti, proste jak blbnú spolu. Mm-hmm. A ja som z troch, Pavel je z dvoch detí, takže to je pre nás také prirodzené. Takže sme tak koketovali s tou myšlienkou, ale nevedeli sme a teraz sme hrozne šťastní, že fakt sú parťáci. Je to fakt sranda vidieť úplne ich, že sú, tak ich to baví spolu.
1: Počkaj, sa ešte spolu, či proti nám.
2: No ježiš, jasné.
1: Začnú vymýšľať proste, že ne.
2: To k tomu patrí.
1: Ale už teďka to je vlastne, že Nela hodnekrát jako navede Liona, aby to neudělala ona, takže Lione, tohle to udělej proste.
0: Pavel a Laco měli ve svém rozhodnutí jasno. Jak ale na jejich cestu k rodičovství reagovali jejich rodiny a okolí?
1: A hlavně se z toho strašně těšili tady všichni v Grecku, v Brecirku. Jako když jsme jim to řekli, tak ty byli úplně jako, že... A geniální je, že do té doby vlastně my jsme tady bydleli, plus minus ve stejné ulici, a do té doby jsme ty lidi neviděli. Ten nikdy vlastně jako nic nám vlastně jakoby nespojovalo, ale najednou se školkou, to se tak strašně změnilo tady a těch lidí, který nás tady známe a s kterými se si povídáme každý den, je strašně moc.
2: A hlavne ono je to aj také, že to poznáš sama asi, jak sa točia tie detské handry. Tak my už naše, lebo my už sme s dvomi už viac nie, a my už to dávame preč a už to dávame mladším. A presne narodilo sa kamarátke zo škôlky, sa narodila dcéra, tak napísala na skupinu, nemáte niekto malé detské veci, tak my sme jej poslali dve ikeácké tašky bodyčiek pre holčičky. A proste to sa takto točí, takže fakt ako ten grecel, tu žijeme na dedine malej. A teraz ja, jak skúšam vlastne v tom Erbiši, tak aj všetci sme povedali, všetci vedia, pomáhajú Pavlovi, keď je treba, že keď je on s deťmi. Takže je to on fakt ako žijeme tu na dedine, no.
0: Jak na to reagovala společnost, vaše rodiny?
1: Všichni měli obrovskou radost. Říkali vlastně jakoby hodně z češtiny do slovenštiny, protože se těšili. Těšili znamená, jakoby, že to potěšilo v tu chvíli. I vlastně to, co bylo, takže byli všichni překvapení. Aha, ona se vlastně narodila před dvěma dny a už jdete domů.
2: Jasné, ako my sme ešte nalepili na dvere Čápa, Bociana. Takže všichni chodili kolem našich dveří. Takže všetci to videli, no tešili sa aj z Liona, ale bolo vtipné, že keď ja som išiel pre Liona, už sme boli druhorodiči, tak už sme ako skúsenejší, tak ja som išiel s kočárom, Pavel nemohol ísť vlastne vtedy, ja som išiel sám a mal som Nelu, mal som v kočári Liona A volám Pavlovi, že iba urobíme si nejaké cestoviny a Pavel mi na to povedal, že skoč do Bily, tam majú teraz 1 plus 1 zdarma. Ja som sa nadýchol, ja že na to ti kašlem, inak som to povedal, na nejaké 1 plus 1 zdarma. Ja mám dve deti a proste sa to učím dať dokopy, pretože Nela mala 3 roky, takže už mala svoju hlavu. Do toho vlastne zrazu novorozenie, tak to bolo také, že tak ja ti kašlem na celé 1 plus 1, kúpim, čo ma napadne a idem. Takže...
1: A mi to strašne prechvapilo, že říkal, že tak to není tak akoby těžký dojít někde do,
2: no.
1: do Bily a ušetřit. A pak druhý den se to uvědomil, když jsem se šel projít s Lyonem, musel jsem koupit nějaké kapičky, myslím, že nějaký probiotika. No. Nela už jakoby moc nespala na oběd v tu chvíli, ale byla doma celý den, se strašně taky byla nadšená. Byl jsem vlastně celý den s nima doma a pak ne, tak vemu Liana do kočárku a teďka jdeme. A Nela tak nějak byla unavenější, tak jsem si ji vzal nahoru na ramena. Zase za 4 kroky jsem zjistil, takže úplně leží na hlavě, že usla. Takže jsem říkal, no co budu dělat, tak jsem si musel sednout na hodinu na lavičku a s dětma jsem prostě jeden spal v kočáru, druhý spal někde na mě a prostě zastaví se člověk.
0: Jedna věc je u nich doma slyšet okamžitě.
1: Teďka jdeme a Nela tak nějak byla unavenější, tak jsem si ji vzal nahoru na ramena. Zase za 4 kroky jsem zjistil, takže úplně leží na hlavě, že usla. Takže jsem říkal, no co budu dělat, tak jsem si musel sednout na hodinu na lavičku a s dětma jsem prostě jeden spal v kočáru, druhý spal někde na mě a prostě zastaví se člověk.
0: Jedna věc je u nich doma slyšet okamžitě.

0: řád a ten systém a já zase dodávám ty prostě jako to bláznostvo vymýšlení hovadin a prostě jsem strašně šťastný, že já ještě ťahám naše děti do divadla, protože ještě stále hrám v divadle a je to super. Myslím si, že ľudia v divadle sú viac takí otvorenejší, nemáme toľko hraníc, toľko bariér. Takže teraz sme boli v Mrbiši a proste mali sa hral s spolkou mojich kolegov, pretože im dôveruje. Keby sme boli v banke, bolo by to tiež to isté, ale tam sú trošku také bariéry, či môžeš, či nemôžeš, takže v tom divadle. Takže vidia mňa v tom divadle a či ich to bude inšpirovať na to, aby išli umeleckou cestou, je to na nich. Budeme radi obidvaja, keď pôjdu inou, budeme ich podporovať v tej, ale ako som rád, že môžeme dať obidva pohľady a obidve tie veci nelazbožne, keď je s tátou do práce a ťuka do kalkulačky.
1: Česne, do banky.
0: A, no, to ide a hrá sa s obálkami a potom milujú, keď idú so mnou do divadla a sedia, lebo Nela už je veľká, ona už sa vie tak ako chovať v divadle, takže chodia tam radi. No.
2: S deťmi se jejich život obrátil vzhůru nohama. Jedné věci se ale Pavel s Lacem zdát rozhodně nechtěli, společného cestování. A tak se rozhodli s dětmi vyrazit na několik měsíců karavanem po Evropě.
0: A jsme zjistili vlastně po rokoch, že my jsme hrozný strelci, my jsme nepremýšleli nad někým, jakože
1: jako co by se mohlo
0: stát? Co by se všetko mohlo stať, že a fakt máme obrovské štěstí, že my vlastně máme dvě zdravé děti a že my jsme vůbec nepremýšleli nad nějakou jinou možností, prostě, že my jdeme za tím pozitivním.
1: Když se Leon narodil, tak já jsem si potom vzal rodičovskou dovolenou 6 měsíců. První plán byl takový, že Laco bude ještě v divadle, že bude zkoušet a já s tím pádem budu starat o děti, ale jakmile jsem začal mluvit o tom, že aha, já bych mohl někam jet s těma dětma cestovat, tak už jsem viděl na Lacovi, že ne, to je něco špatně.
0: A nakonec to bylo hrozně zvláštní pocit, že vlastně keď já jsem byl na té rodičovské, tak já jsem byl doma a robili jsme tu rodinu a mě se hrozně dotklo to, že Pavel, že povedal, že odjde a půjde si jako keby, že vlastně nebude doma. Keď já se vrátím z roboty, tak já prýdem do prázdného bytu a že vlastně, že to je hrozně nefér, vlastně naopak a ale potom som si vlastne povedal, že či je lepšie straviť z jeho 6 mesiacov, 4 mesiace v divadle, alebo sa na to vykašľať a ísť spolu proste cestovať. Tak s malou dušičkou som prišiel, že či to zvládneme, lebo proste potrebovali sme aj príjem, aj z divadla a proste povedal jasné, okay, pomeň do toho.
1: Tak sme sa počeli na 6 mesiacov karavan. A vyrazili jsme se 6měsíčním Lyonem, ale prožil vlastně polovinu svého života na cestách v Amče.
0: No.
1: Protože jsme tam oslavili jeho první narozeniny někde ve Španělsku a jeli jsme 20 000 kilometrů jsme najeli a celý léto, celý podzim, celé jaro jsme byli pryč a bylo to geniální. A vlastně možná v tu chvíli jsme si uvědomili, že je to geniální vlastně na těch dovolených být vlastně od rána s těma dětma celý den až do večera. Ta intenzita je na tom.
0: Ta dovolenka, prostě tam nepospícháš. Protože my jsme byli, jako 2 týdny jsme byli u vašich, 2 týdny u mojej mami, potom jsme byli, že jsme to tak jako rozhádzali, ale v kuse jsme byli 4 měsíce vlastně.
1: No bylo to 100 nocí jsme spali v karavanu. No. Z těch 100 nocí to bylo asi 90 nocí, co jsme spali wild camping. To znamená bez nějakého kempingu. Jsou to místa, které jsou, já nevím, na pobřeží s krásným výhledem na moře nebo v kopcích a vždycky jsme tam pozbírali odpadky okolo, aby jsme něčím přispěli a pak jsme jeli dál.
0: Ale čo hovoril Pavel o té intenzitě, my milujeme cestovat a cestovat s dětmi. Na té dovolenke prostě nepospícháš. To je prostě, tam nemusíš jít do školy, do školky, prostě nemusíš nakupit. Prostě to, že ješ 2 týdny cestoviny je úplně jedno a nemusíš vyvarat 3-hodinový vývar, prostě je to fakt jedno. A my vlastně jsme aj dost závislí na těch dovolených, protože fakt my se ráno zobudíme, no tak staneme o 7 alebo o 10, je to jedno. Chcú deti, aby sme ich nosili na rukách, no tak ich budeme nosiť, pretože nás neboli chrbát z toho, že sme sa blbo vyspali a museli sme ísť rýchlo do roboty, takže fakt tých 6 mesiacov bolo božích.
1: Jednak a zároveň tím, jak už jsme se i předtím hodně nacestovali s Lacem,
0: jo,
1: tak teďka vlastně nemáme tu nutkání, že ráno vstát, rychle do fronty, tam všechno musíme vidět, všechno musíme zažít. Hmm. Když budeme vlastně půl dne na hřišti, no. Tak budeme na hřišti. No.
0: Že jsme šli na Filipiny a veľa lidí hovorilo, že čo blbneme, věci to nebudou pamätať ty děti. A my, že no a čo, ale bude to krásný čas spoločný. A my, ja som robil jeden rozhovor asi pred pol rokom, to bolo na filmovom festivale a pýtali sa, že keby si mal prirovnať svoj život na nejaký film, tak aký by to bol žáner? A ja som povedal romantická komédia, pretože vlastne my všetko, čo sme si vysnili, tak ono sa to stalo. Jasné, že nebolo jednoduché, veľa plaču, ale my na tie veci na to nemyslíme. Žijeme ďalej a proste ráno, keď ideme do škôlky, tak xkrát sa iba tak pozrieme a povieme si, že do prčic díky šťastená alebo ktokoľvek niekto, že proste sme stáli pri sebe a išli sme do toho a teraz máme proste trojročného syna, päťročnú dceru, ktorí fungujú normálne, sú to obyčajné decka, ktoré majú svoje nálady, svoje srandy a je to super, no.
2: Práve ste poslouchali Rádio Dráťák. Dnes jsme byli hosty u Pavla Šubrta a Laca Hudce Šubrta, kteří ve Vídni vychovávají dceru Nelu a syna Liona. Rozhovor vznikl při natáčení reportáže pro televizní magazín Vir. Pokud jste ji ještě neviděli, najdete ji v archivu ORF. Více informací z české redakce najdete také na stránkách volksgruppen.orf.at/Češi. Další vydání Rádia Dráťák uslyšíte opět za týden, 10 minut po 9. hodině na Rádiu Burgenland. Všechny naše pořady si můžete kdykoliv poslechnout také jako ORF Podcast Češi ve své oblíbené podcastové aplikaci. Od mikrofonu se s vámi za českou redakci ORF loučí Martina Pfeffer. Děkuji za poslech, přeji vám příjemný večer a příště opět naslyšenou.